říct, byl jsem si jist, že nepatří někam do cizích míst, že znám svou tůň.

0: S príchodom jesene otvoril Dom umenia mesta Brna novú výstavu a žiadna iná. Auditorium slovenskej scény, ktorá patrí k najrozsiahlejším projektom venovaným súčasnému slovenskému umeniu, aké v posledných rokoch vznikli v Českej republike. Predstavuje tvorbu a skúsenosti niekoľkých generácií od etablovaných osobností až po začínajúcich či študujúcich umelcov a umelkyne. O výstave sa Zuzana Ledererová rozprávala s jej kurátorkami a autorkami konceptu Júliou Bútorovou a Marikou Svobodovou. Najskôr však k mikrofónu pozvala riaditeľku Domu umenia mesta Brno Teréziu Petiškovú.
1: Pani riaditeľko, Dům umění města Brna má teď na programu báječné velké téma.
2: Představí současnou slovenskou scénu v nejrůznějších pohledech. Má obrovskou kontinuitu v kontaktech mezi slovenskou a českou výtvarnou scénu a představil vlastně od druhé světové války plejádu významných slovenských autorů. A v té dramaturgii slovenská umělecká výtvarná scéna hrála vždy důležitou roli i v současnosti a uvažovali jsme o tom několikrát, jak zaměřit tu pozornost na mimořádný umělecký výkon současné slovenské scény. Ta možnost se nyní realizuje a připravili ji tým kolegyň kurátorek Julie Bútorové a Mariky Svobodové a ta výstava představuje, jak náhled vlastně do současné slovenské umělecké scény, tak představuje takovou sondu umělecko-historickou do právě té historie vztahů mezi slovenskou a českou scénou, historie prezentace slovenských autorů v Domě umění od druhé světové války víceméně.
1: Jestli se nemýlím, tak dokonce této obrovské výstavě nestačí tento krásný dům umění.
2: Ano, ta výstava se představuje ve dvou budovách. Bylo pro nás velmi zajímavé zahrnout, jak vlastně tu hlavní budovu na Malinovského náměstí, která poskytuje specifické výstavní možnosti, tak je výstavě věnovaná druhá budova Domu umění, to znamená Dům pánů z Kunštátu.
1: Ta výstava má nádherný název.
3: Má veľmi špecifický názov, skladá sa v podstate z dvoch častí a žiadna iná, Auditorium slovenskej scény. Ako počujete, tak i ten názov je dvojazyčný, je československý a jeho prvá časť, tá výroková a žiadna iná, odkazuje práve k veľmi takému špecifickému výroku, ktorý viac než rok zaznieva skrze celú kultúrnu slovenskú scénu, pretože odkazuje k konkrétnemu výroku, ktorého obsahom bolo Slovenská žiadna iná a vzýšiel na margo toho, akú podobu má slovenské súčasné umenie a kultúra mať. My tento výrok berieme skôr ako takú postinterpretáciu než kritiku. Auditorium slovenskej scény potom odkazuje k priestoru posluchárne, nejakého slobodného priestoru, v ktorom môžeme jednak počúvať a zároveň viesť nejaký dialog.
1: Vy ste autorka jednej veľmi významnej časti, mohla by ste ji priblížiť?
3: Táto časť vznikla na základe otvorenej výzvy, či je možné vôbec definovať Slovensko v rámci identity umenia. Otvorená výzva teda bola vypísaná pre priestor krásnej procházkovej sieni v Dome umenia na Malinovského námestí a prezentujú sa v nej štyria vybraní autori ako kolektív, oni sa prihlásili spoločne, prezentujú v nej síce každý svoje diela zvlášť, ale dohromady vytvárajú jeden spoločný environment, ktorý vzniká priamo pre priestor tejto procházkovej siene. Ide konkrétne o Lukáša Sobotu, Marcela Korca, Erika Ždilu a Kristiana Šmelka. Patria do generácie umelcov narodených po roku 89. A k otázke identity pristúpili jednak veľmi autenticky z osobnej skúsenosti a nahliadajú na ňu ako na nejaký priestor medzi vidiekom, novými technológiami, medzi nejakým pokusom začleniť sa do kozmopolitnej spoločnosti. A je to čiastočne ironizujúce, ale veľmi citlivo ironizujúce výpoveď o tom, čo pre nich znamená byť Slovákom a slovenským umelcom.
1: Samozřejmě, slovenské umění to není jen ten dnešek. Má nádhernou historii, jestli pak se jí návštěvník může na této výstavě také dotknout.
4: Ano, historie se ve výstavě dotýkáme a je to vlastně část, které jsme přistoupili z toho důvodu, že jsme vlastně na začátku přípravy té výstavy uvažovali, co my jako instituce vlastně můžeme udělat pro tu slovenskou kulturu a navázat nějakou spolupráci. Ta spolupráce vlastně není pro nás ničím novým, ale v rámci té instituce má velmi dlouhou historii a velmi významnou historii. Slovenské umění bylo v Domě umění v minulosti významně zastoupeno a mělo vlastně velmi důležitou dramaturgickou linku. A byla dána osobními vazbami, od přátelstvím, kontakty, které vlastně intenzivně od 50. let inicioval a rozvíjel tehdejší ředitel Adolf Kroupa a opravdu vlastně díky svému osobnímu zaujetí, svým vztahům, ale i určitým strategiím dokázal rozvíjet velmi širokou a dlouhodobou spolupráci, v rámci níž docházelo dokonce třeba k partnerství se Slovenskou národní galerií a k jednotlivým výstavám významných slovenských autorů.
1: Buďme teď možná trošku konkrétní a podívejme se do té expozice vaší.
4: Ta výstava samotná vlastně nemůže pojmout úplně celé spektrum výstav, které se v minulosti v Domě umění prezentovaly, ani to nemá za svůj cíl. Vlastně představuje jenom velmi malý fragment vybraných uměleckých děl napříč vlastně celým tím půlstoletím a kombinuje vlastně s dokumenty nebo s archivními materiály. Z těch uměleckých děl, která se objevují na výstavě, tak jsou to jednak díla vlastně takových významných modernistů slovenského umění. Jsou to práce Alexandra Miloše Bazovského, Ludovíta Fuly, Mikuláše Galandy, ale řada dalších. Máme tam zastoupenou i část vlastně fotografickou, protože Dům umění v minulosti vlastně se zaměřoval na nejrůznější podoby té produkce umělecké od výtvarného umění přes architekturu, fotografii, grafiku, a užité umění, naivní umění a řadu dalších oblastí. Takže se tu objevuje například velmi zajímavá, významná slovenská fotografka Magdalena Robinsonová, Martin Martinček nebo Karol Kalaj. Z těch pozdějších jsme zastoupili dílo Stanofilka. Připomínáme takovou významnou událost. Byla to výstava Bělý prostor v bělém prostoru, který připravila trojice Stanofilko, Jan Zavarský a Miloš Laky. Dále jsou tu díla například Rudolfa Fily, Aloise Klima, Tamary Klimové anebo Anny Daučíkové z těch nejpozdějších nebo z těch nejmladších let.
0: Zuzana Ledererová sa o výstave slovenského umenia v Dome umenia mesta Brno rozprávala s riaditeľkou Teréziou Petiškovou a hlavnými kurátorkami. Vernisáž s bohatým programom sa uskutoční 19. septembra. Od 15. hodiny výstava bude prístupná do polovice februára budúceho roka.